Ah bon gangster, ça y est, tu l'as perdu ta chance.

0: Color Music Radio.
1: Der Mann, das Cigarillo, Dannemann.

No. Color Music Radio. Hudba všech barev.

Color Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM.

Richie Family a American Generation. Odsku na Color Music Radio, který startuje ať už v premiéře ve středu 14 hodin, nebo v pátek v repríze o 6, kde si hrajeme muziku 70. a 80. a u kterého vás vítá jako Pemín od mixpu toho mikrofonu. Za chvilku na Color Music Radio Lip Sync a Designer Music, taky Esther Phillips. A teď jedna velká klasika let 70. Sister Sledge a Lost in Music. Já vám přeju samozřejmě příjemný a ničím nušený poslech. Ať už tedy ve středu premiéře, anebo v pátek v repríze.

Mr. Philips a What a Difference Day Makes. Oldschool na Core Music Radio. Teď se podíváme do 80. Budou tady Womack and Womack a Teardrops. Like Whitney Houston a So Emotional. A teď Forest a jeho verze skladby Rock Boat. Se kterou měli v 70. letech úspěch Hughes Corporation. A tohle je verze, která pochází tuším z roku 82 nebo 83. To se vlastně můžeme podívat, protože je to zisky. Je to rok 83. Deska One Lover. Tady v Old School na Call Music Radio.

Posloucháte Old School na Core Music Radio, dohrá nám Con Abrams a Trapped. A my teď trošku zvolníme s Rocha Band a Calls Across the Moon, to je moc hezká věc. To je vás úplně potěšení. Potom Voyage a Souvenirs. A pak ještě nějaká pěkná muzika.

skvělá disco 70. záležitost. To jsou Voyage Souvenirs na Konzik Rádiu. Posloucháte Old School a dáme si ještě dva závěrečné tracky pro tenhle týden. Další srpnový týden roku 2026. Teď jedna hezká maxi verze ze 70. let. Donna Summer a Heaven Knows v Hot Tracks mixu. Taky moc pěkná záležitost, která vás tady doufám potěší. A pak na závěr jedna taková trochu netradiční věc. Tak se těšte tady v Old School na Core Music Radio.

Tak to byla Donna Summer a Heaven Knows. Posloucháte Old School, který se chýlí ke svému závěru. Za týden opět naslyšenou s dalším dílem, s muzikou 70. a 80. let. Případně si naveďte také lahůdkářství v sobotu večer. A teď na závěr jedna taková trochu speciální věc, která nepochází ze 70. a 80. let, ale je to krásný synthpop, moc hezká věc. Jmenuje se Sherry a letí pro mojí fanku, která mi toho úterý zemřela v náručích, tak na závěr ta moc hezká věc. A příjemný poslech dalšího vysílání Core Music Rádia vám od Mixpultu a mikrofonu přeje Jakub Novín.

0: Music Radio. The best music in town.
1: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
2: Color Music Radio.
3: Bylo 8 hodin. Color Music Radio.
4: Funky a soul, Lost Melody. Fresh díl čekej klasicky v pondělí. Reprízu můžeš poslouchat ve středu ráno a v pátek odpoledne. Lost Melody. Lost Melody.

Příjemný dobrý ráno při poslechu Color Music Rádia vám přeje DJ Freaky. Časomíra tady je ve studiu, ukazuje 7 minut po 8. Dneska je podle internetu datum 14. srpna. Je pátek a svátek nám slaví Alanové. No a stejně jako obvykle i dnes mám pro vás doplňující informaci o tom, že se nemusíme bát, protože i dnes počasí bude a meteorologové nám pro dnešní den slibují opět krásný slunečný den bez mráčku. Nebo aspoň tak to vypadá v tuhle chvíli na internetu. Já vždycky říkám, že jediná jistota je, že počasí bude a tahle by mělo být dnešní. Tak pojďme se podívat na teploty. Ty ranní 13 až 16 stupňů nad nulou. V odpoledních maximech potom můžeme očekávat teploty kolem 30 až 31 stupňů. K večeru se ochladí na 19 až 24 a přes noc potom 16 až 19 stupňů. To jsou informace o počasí, víme komu poblahopřát, to je za datum, za den i kolik je hodin. No a co nás čeká v dnešní Frikoloře je pravidelnému posluchači jasný. Budeme si pouštět písničky ve dvou hudebních setech, ten první už odstartoval, no a ten bude věnovaný rapu a hiphopu. Ten druhý, jelikož je dneska pátek, se ponese v rytmu junglu a drumbejzu, tedy klacku v kýblu, tak jak jste tedy v pátek zvyklí, no a to mezi 9 a 10. Rubrika Frikolora Infos potom na řadu přijde přesně před 9 a 10 hodinou. Mezitím spousta divných keců, taky nějaký to ranní škrábání, jsem tam nějaký ten kopanec, ale hlavně v druhém setu ta aktuální muzika z posledního týdne. Já vám přeju ještě jednou příjemný dobrý ráno, příjemný poslech Color Music Rádia a pořadu Frikolora.

Is the bus stopping? This nigga's stopping the tag.

0: Posloucháš Color Music Radio, pořad Frikolora. Časomíra tady ve studiu ukazuje 55 minut pod 8 hodině. My jedeme přesně na čas. Dneska je pátek 14. srpna, svátek nám slaví Alanové a stejně jako vždycky i dnes mám pro vás doplňující informaci o tom, že se nemusíme bát, protože i dnes počasí bude a meteorologové nám slibují převážně jasno, nebo pod tady píšou prostě jasno a slunečno dnes celý a den a na celém našem území. Teploty, ty ranní, by se měly pohybovat mezi 13 až 16 stupni. V odpoledních maximech můžeme očekávat 30 až 31 stupňů. K večeru se ochladí na 19 až 24 a přes noc potom teploty klesnou k 16 až 19 stupňům. To jsou informace o počasí, víme komu poblahopřát, co je za datum, za den i kolik je hodin. Pojďme se podívat, co podstatného nám napsali internety. Jako první je tady méně stresu, více nadhledu. Trend generace Z mění pravidla randění. Randění dnes mnoho lidí spíš vyčerpává, než baví. Neustále analyzování zpráv, hledání varovných signálů a přemýšlení nad budoucností vztahu může být zdrojem zbytečného stresu. Právě proto si generace Z oblíbila trend zvaných challenge. Chalance, challenge, to není, ale to je jedno. Místo složitých her a přehnaných očekávání sází na větší nadhled, autenticitu a schopnost nechat věci přirozeně tedy plynout. Je to nový recept na spokojenější randění, nebo jen další krátkodobý trend. Na první pohled může challenge tedy působit jako návrat k něčemu poměrně za samozřejmému. Přesto jde o výraznou změnu oproti mnoha pravidlům, které módní randění v posledních letech ovládla. Místo čekání je několik hodin s odpovědí na zprávu nebo předstírání nezájmu dává přednost jasné komunikaci. Pokud má někdo zájem, řekne to. Pokud chce další schůzku, navrhne ji. A pokud vztah nefunguje, nesnaží se zmizet bez vysvětlení, ale vše ukončuje s respektem a bez zbytečného mlžení. Právě v tomto mnoho mladých lidí vidí největší přínos. Challenge tedy zároveň neznamená, že by člověk měl druhého vyznávat lásku po prvním rande nebo ignorovat vlastní hranice. Podle koučky Anny Chonové jde o spíše schopnost být autentický a neskrývat zájem jen proto, aby působil tajemněji nebo více žádoucím dojmem. Únava z moderního randění. Popularita tohoto trendu pravděpodobně souvisí s rostoucí únavou ze seznamovacích aplikací. Mnoho nezadaných si stěžuje na nejasnou komunikaci, náhlé ukončování kontaktu nebo vztahy bez jasného směru. Není proto překvapivé, že část lidí začíná dávat přednost větší upřímnosti. No a my jdeme dál. Další informace. 7 důvodů, proč posilovat záda a hrudník. Chráníte tím i srdce. Ano, přátelé, při posilování se často soustředíme na nohy, břicho nebo jíždě. Vědci ovšem upozorňují na další partie, které bychom neměli přehlížet. Zdravější svaly zad a hrudníku například podle nové studie souvisejí s nižším rizikem infarktu. Podporují také páteř, ramena nebo zdravý metabolismus. Posilování horní poloviny těla nevyžaduje žádné tajné triky, stačí staré známé cviky. Prsní svaly zapojíte například při klasickém kliku o zeď nebo bench pressu. Záda zase posílí různé druhy přítahů, veslování či stahování horní kladky. Silový trénink přitom neprospívá jen svalům. Podle americké Heart Association má pozitivní vliv i na kardiovaskulární zdraví. No a poslední informace dnešního rána. Astronomové zachytili vesmírné monstrum. To, co ho vytvořilo, je ještě působivější než samotný snímek. Nový snímek z vesmírného teleskopu Jamesa Webba na první pohled připomíná hlavu lva s hustou hřívou. Za fascinujícím obrazem se ale skrývá mnohem dramatičtější příběh. Astronomové zachytili okamžik, kdy hvězda podobná našemu slunci umírá a doslova přetváří své okolí. Právě díky tomu mohou vědci sledovat proces, který jednou čeká i naši hvězdu. Když Hubbleův vesmírný teleskop před více než čtvrt stoletím poprvé vyfotografoval planetární tedy mlhovinu NGC 2392, zaujala astronomy především svým neobvyklým tvarem, připomínajícím lví tvář. Nový pohled teleskopu Jamese Webba ukazuje stejný objekt v úplně jiném světle, přesněji řečeno v infračerveném oboru. Ano, který odhaluje detaily dosud skryté na oblaky prachu. Nové snímky zachytily mlhovinu přezdívanou lví mlhovina v dosud nevídaném rozlišení, zatímco Hubble v roce 2000 ukázal její charakteristickou tvář a mlhavou hřívu, Webb díky přístrojům NIRSCAM a MIRI odhalil husté zhluky prachu i jemné oblaky ionizovaného plynu, který byl a ve viditelném světle téměř neviditelný. To byly informace, které jste nepotřebovali vědět, tedy Freecolor Info, stejně něco, bez čeho bych se neobešel, a to zní vždycky stejně, tedy že parťákem pořadu Freecolora jsou Madfinger Games, tvůrci her, co baví celý svět. S technologiema tady ve studiu pomáhá firma ProDance, distributor zvukový, světelný a DJský techniky. No a novým parťákem je firma Maskoty. Ano, přátelé, ty, co ví, jak to zabalit a odfiltrovat úplně nejlíp, protože ty technologie má málo kdo. To jsou parťáci tohohle pořadu. A teď už samozřejmě krátkej reklamní blok a my se pomalu a jistě začneme připravovat na druhou část pořadu Freecolora, tedy ten drumbassovej a junglovej set, který přijde už za chvíli, plnej novinek z posledního týdne, tak aby jsme se tedy dozvěděli, co teď aktuálně vychází. Jungle drumbass, klacky v kýblu za chvíli, teď už reklama, já vám přeju příjemný dobrý ráno a příjemný poslech.
1: MCAR Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od MCAR Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
2: Color Music Radio.
3: Bylo 9 hodin. Color Music Radio.
4: Funky a soul, Lost Melody. Fresh díl čekej klasicky v pondělí. Reprízu můžeš poslouchat ve středu ráno a v pátek odpoledne. Lost Melody. Lost Melody.

Posloucháš Color Music Radio, pořad Frikolora, časomíra ukazuje 30 minut po 8, tedy po 9, už v tom domácím prostředí a studiu po dvou vysíláních, tedy z Krčího tábora, se přesouváme společně s celou partou okolo Činesky, a to na dvě další zastávky. Dneska nás čekají Strakonice, zítra Litomyšl, takže pokud plánujete vyrazit, pravděpodobně se tam uvidíme. No a samozřejmě my budeme pokračovat v krasojízdě, protože další novinka, kterou hrajeme teď, se jmenuje Forever, je od Week VIP, čeká nás taky Keep It Moving na Energy, další novinka tohoto týdne v rámci drumbassového a junglového setu tady na Koloru mezi 9 a 10. Po 10. Martin Svátek Holiday Edition už klepe na dveře, my máme ale ještě zhruba půl hodinky na to se tady dokrmit těma klackama v kýblu a samozřejmě jungle a drumbass z posledních 7 dnů. Forever VIP.

Posloucháš Color Music Radio, pořad Frikolora za gramce, má mikrofonem DJ Friky, 45 minut po 9. hodině. A my se samozřejmě musíme podívat na informace o parťácích tohohle pořadu. Já to tady tedy mám připravený pro vás, protože v pátek se říkáme to, jak je to s Madfingrama. Mám to tady pro vás připravený i pro dnešek 14. srpna. Pár slov ze světa herního studia Madfinger Games, partnerů Frikolory, který dělají hry, co baví celý svět. Je docela běžné, že hráči úspěšně taktické střílečky Green Zone Warfare průběžně studiu posílají různé nápady od vylepšení hry až po přidání nových mechanik, zbraní, vybavení nebo zajímavých míst na mapě. Občas se ale objeví někdo, kdo nasdílí opravdu

rozsáhlé studie různých nápadů nebo analýz souhrnu požadavku hráčů. Nedávno se jeden z hráčů pochlubil 12-stránkovou prezentací západní části herní mapy, kterou pojmenovali Western Lamanque, a umístil do ní velké množství nových objektů, jako například banku nebo kasino v Art Deco stylu. Vše opatřil obrázky budov a podrobnými popisky. Jiný fanoušek hry Green Zone Warfare zase přišel s podrobnou analýzou požadavků několika stovek hráčů na vylepšení hry, vše rozdělil do kategorií a vytvořil sloupcové grafy pro lepší přehled. Díky velké oblíbenosti hry se fanoušci občas utrhnou z řetězu a pak je to docela nářez. Takový ten, který udělá radost, ano přátelé, a na závěr bych rád zmínil, že pokud uvažujete o tom, že byste chtěli pracovat v Madfinger Games týmu, navštivte web madfingergames.com/career se seznamem volných pozic a dejte o sobě vědět, využijte jedinečnou příležitost pracovat na vývoji úspěšné a moderní hry. No a my jedeme dál, máme před sebou ještě jak 6-7 minut hudební produkce. Tohle je Devastator Chimali.

Tohle byl Agresor Banks, X-Ray on Dead. Já v tom trochu slyším ten motiv z Squid Game. Nebo se mi to zdá. A poslední věc, Ocean Waves. Nadie.

Posloucháš Color Music Radio, pořad Freecolora, 650 minut po 9. hodině a my už jenom v rychlosti zopakujeme údaje vztahující se k dnešnímu dni, a to, že je 14. srpna, svátek má Alana, stejně jako obvykle i dnes mám pro vás doplňující informace o tom, že počasí bude a meteorologové nám pro dnešní den slibují převážně jasno. Ano, přátelé, jasno a jasný počasí, tak by to dnes mělo vypadat. Teploty, ty raní 13 až 16 stupňů, v odpoledních maximálně 30 až 31 stupňů, k večeru se ochladí na 20 až 25 a přes noc potom teploty kolem 16 až 19 stupňů. To jsou informace o počasí, víme, komu poblahopřát, co je za datum, za den i kolik je hodin, a teď se podíváme, co nepodstatného nám napsaly internety. Jako první je tady informace, méně stresu, více nadhledu, trend generace Z změní pravidla randění. Randění dnes mnoho lidí spíš vyčerpává, než baví. Neustále analyzování zpráv, hledání varovných signálů a přemýšlení nad budoucností vztahu může být zdrojem zbytečného stresu. Právě proto si generace Z oblíbila trend zvaný challenge. Ano, místo složitých her a předhánění tedy a přehnaných očekávání sází na větší nadhled, autenticitu a schopnost nechat věci přirozeně plynout. Je to nový recept na spokojenější randění nebo jen další krátkodobý trend? Na první pohled může challenge působit jako návrat k něčemu poměrně samozřejmému. Přesto jde o výraznou změnu oproti mnoha pravidlům, které moderní randění v posledních letech ovládla. Místo čekání několik hodin s odpovědí na zprávu nebo předstírání nezájmu dává přednost jasné komunikaci. Pokud má někdo zájem, řekne to, pokud chce další schůzku, navrhne ji. A pokud tak nefunguje, nesnaží se zmizet bez vysvětlení, ale vše ukončuje a s respektem a bez zbytečného mlžení. Právě v tomto mnoho mladých lidí vidí největší přínos. Challenge zároveň znamená, že by člověk měl druhému vyznávat lásku po prvním rande nebo ignorovat vlastní hranice. Podle koučky jde spíše o schopnost být autentický a neskrývat zájem jen proto, aby působil tajemněji nebo více žádoucím dojmem. Únava z moderního randění a není to recept na dokonalý vztah. My pokračujeme dál. Další informaci, kterou pro vás mám, ta se týká cvičení. 7 důvodů, proč posilovat záda a hrudník. Chráníte tím i srdce. Při posilování se často soustředíme na nohy, břicho nebo hýždě. Vědci ovšem upozorňují na další partie, které bychom neměli přehlížet. Zdravější svaly záda a hrudník, například podle nové studie, souvisejí s nižším rizikem infarktu. Podporují také páteř, ramena nebo zdravý metabolismus. Ano, posilování horní poloviny těla nevyžaduje žádné tajné triky. Stačí staré známé cviky, prsní svaly zapojíte například při klasickém kliku, kliku o zeď nebo bench pressu. Záda zase posílí různé druhy přítahů, veslování či stahování horní kladky. Silový trénink přitom neprospívá jen svalům. Podle American Heart Association má pozitivní vliv i na kardiovaskulární zdraví. No a poslední informace, kterou tady pro vás mám, ta se týká vesmíru. Astronomové zachytili vesmírné monstrum. To, co ho vytvořilo, je ještě působivější než samotný snímek. Ano, přátelé, nový snímek z vesmírného teleskopu Jamesa Webba na první pohled připomíná hlavu lva s hustou hřívou. Za fascinujícím obrazem se ale skrývá mnohem dramatičtější příběh. Astronomové zachytili okamžik, kdy hvězda podobná našemu slunci umírá a doslova přetváří své okolí. Právě díky tomu mohou věci sledovat proces, který jednou čeká i naši hvězdu. Když Hubbleův vesmírný teleskop před více než čtvrtstoletím poprvé vyfotografoval planetární mlhovinu NGC 2392, zaujala astronomy především svým neobvyklým tvarem, připomínající lví tvář. Nový pohled teleskopu Jamesa Webba se ukazuje stejný objekt v úplně jiném světle, přesněji řečeno v infračerveném oboru, který odhaluje detailní tedy obvod a dosud skryté oblak, tedy prachu. Nové snímky zachycují mlhovinu přezdívanou lví mlhovina v dosud nevídaném rozlišení. Zatímco Hubble v roce 2000 ukázal její charakteristickou tvář a mlhavou hřívu, Webb díky přístrojům z NIR Cam a MIRI odhalil husté zhluky prachu i jemné částice oblaku i ionizovaných plynů, které byly ve viditelném světle téměř neviditelné.
byly informace, které jste nepotřebovali vědět, teď něco, bez čeho bych se neobešel, a to zní stejně, že parťákem pořadu Frikolora není nikdo jiný než Mad Finger Games, tvůrci her, co baví celý svět. Taky je, tedy je, ti, co pomáhají s technologiemi tady ve studiu, firma ProDance, distributor zvukový, světelný a DJský techniky.

0: za kumprdům všechno. Je minuta po desátý a já jdu vytočit Martina Svátka, tak aby jsme se dozvěděli, tedy co si pro nás připravil, čím odstartuje dnešní pořad Holiday Edition už za chvíli tady u nás na Color Music Radio a já se s vámi rozloučím, páč moje cesta povede do Strakonic a pak do Litomyšle, páč, jedeme samozřejmě tour z Činasky a ta tento týden opět pokračuje. Dobrý ráno.
1: Dobrý ráno, zdravím.
0: Tak já jsem se chtěl zeptat, jestli posiluješ záda, ale to asi není úplně otázka na tebe, viď?
1: A já neposiluju, já chodím venčit, já myslím, že to úplně stačí.
0: A randění taky tě nebudu asi zatěžovat, tedy novými trendy.
1: No, to já myslím, že na mě vůbec nepůsobí.
0: Tak mi řekni, prosím tě, co jsi pro nás připravil jako první pecku dnešního Holiday?

OK, tím odstartuje dnešní Holiday Edition. My jsme udělali předávku Frikolora versus Holiday Edition. Máme to za sebou. Teď už tedy budete pokračovat s Martinem Svátkem. Já se s váma loučím. Těším se opět tedy z pondělí na slyšenou po 8 hodině tady na Koloru. A nebo dnes ve Strakonicích a zítra v Litomyšli společně s kapelou Činasky. Díky za pozornost, mějte krásný den a

0: Co je sladký a přitom v pohodě?
1: Ravito.
0: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
1: Ravito.
0: Co je bio a bez přidaného cukru?
1: No přece Ravito.
0: Jahoda, čokoláda a rašít.
1: Ravito zmrzka. Feel good mlsání.
2: Sex appeal. To nejlepší ze

Reach. No, tady Reach for Love. Tak tohle to je Judy Cheeks, moje milí, na úvod pátečního vysílání. Poslední vysílání tady v tomhletom týdnu. To je Holiday Edition, moc vás zdravím, Martin Svátek. No tohle je skvělý maxáč, samozřejmě udělali remix Brothers in Rhythm. Jinak druhý single z jeho alba, tedy Judy Cheeks album, se jmenuje Respect. Po velkém úspěchu So In Love, The Real Deal, přišla ještě další, tato, možná ještě daleko víc úspěšná věc v té době. Pangry, myslím si, že to byl top 10 hit. No a teď je tady teď ještě pořád ten taneční tlak. Tohle jsou Nightcrawlers, samozřejmě Push the Feeling On, to byl velký hit. Tohle je další věc z jejich alba stejnojmenýho, Let's Push It, přesně tak se jmenuje i tato věc. No tak zase tyhle old schooly, Nightcrawlers, krásný poslech.

Tak je, tenhle skvělý remixer, producent tedy, jak se zdá, vlastně vyprodukoval víc alb, ale tohle je album z roku 93, Universal, K-Class. Úspěšná věc, Let Me Show You. No a teď už je další muzika, jinak je Basement Jax, jsem si také vzpomněl na tenhle ten beat. No a taky na tenhle ten maxáč, který stojí za to. Takže pořád tak jakože Dance to the Beat, Dance Club Play, tohle jsou Basement Jax.

Caches. To byla ukázka, která se jmenuje úplně stejně. Samozřejmě vysemplovaná je tam Donna Summer.

Jinak já mám tady jeden tip od Radovana, který napsal včera, že by chtěl slyšet, nebo že by se možná hodilo. Alison Limerick. Já teda ten 12-palcový mix nemám. Je pravda, že já nikdy nějak tuhle věc úplně nežral, abych se přiznal. Takže já jsem se tyhle věci nevěnoval, není ale špatná vůbec. Toto je albová verze. Where Love Lives. Zdravím do Brna.

tak tohle je Alison Limerick, skvělá zpěvačka, tohle ukázka Where Love Lives. A teďka už jedna taková nová věc, na kterou jsem narazil, na skvělý remix Level 42. Samozřejmě Level, ty jedou, ty mají pecky, to je jasný. Tohle je věc jasná, která je známá a která se jmenuje Something About You. No tak tohle je taneční remix týhle věci, ale fakt se povede. Já myslím, že byste mohli být nadšený. Party Popples remix. Tady jsou, tady Level 42 a věc Something About You.

No tak já myslím, že se povedlo na ten remix Something About You, to jsou Level 42 Party Pupils remix, a jinak ještě jeden takovejhle remix bychom si mohli dát.

Flow hrajou záměrně, vydali novou disku, která se jmenuje Therapy in the Club. No, tak dobře, jinak tedy to album, já nevím, no asi jako úplně bych se ho nepustil, tak jako že od jedničky do šestnáctky. Jsou tam ale pěkný věci, nejdřív tedy, ale vám zahraju věc, kdy, se kterou jsem tady objevil, Flow. První věc, kterou jsem od nich slyšel, ta se jmenuje Immature.

tak já, tohle je z jejich prvního EPčka. Holky z Anglie Flow teď vydávají tedy další album svoje, který se jmenuje Therapy in the Club. No a tohle je první ukázka. I can be high with you anymore, tak se to jmenuje. No asi jo, nějak tak. I can be high around you.

Try Ugly, tak tohle je ukázka s divným koncem. Každopádně to jsou Flow a předposlední věc ode mě pro vás z tohle alba, který se jmenuje Therapy in the Club. Ta poslední věc se jmenuje Miss You, Missing Me. No a to bude tedy závěr i první vysílací hodiny, kdy zase trošku přetahuju, ale přetáhli to taky vlastně, ale rozhodně jsme si teda představili album od těles těch holek z Anglie, ty se jmenují Flow.

0: každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Rádiu. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info od sebe.
1: Oh, Mixdown sind tu muzikálische Spezialitäten, ja?
0: Ja.
1: Mixdown můžeš čekovat i na

0: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu.
1: V pondělí od 17 hodin a ve středu od 18 hodin.

Vánoce, druhá vysílací hodina Holiday Edition. Moc vás zdravím, moji milí. Niall Horan, tato věc Heaven. Pěkná věc.

také zajímavá věc, Who Told You That? Tohle je také What More? No teď je takový country okýnko, samozřejmě pohled je vlastně takový pohled na country, současnou muziku. Samozřejmě speciál nebo vlastně pořad o country současní, hlavně tady současní muzice, country muzice je v sobotu a v neděli, v sobotu v 10, v neděli ve 20. To víte, to už je taky zajetý pořad ACX, American Country Express. No a třeba i následující zpěvačka, ta má úspěchy, když už je hodně dlouho v žebříčku nejhranějších pecek, ale směřuje do první desítky. Chase Matthew taky s ní zpívá, tohle Lauren Alaina, All My Exes.

No tak, zaslal jsem takový hlasy, jakože country muzika na Color Music Radio nepatří. To jsou hlavně tlaky od jednoho takového mýho kolegy, který kdysi fungoval na Color Music Radio, teď už nefunguje.

country muzika se vám líbí a že na vás působí a že vás to prostě baví, tak si ten pořad prostě vyhledáte, poslechnete si to a já mám z toho velkou radost. No a je škoda, že pak některý ty lidi, některý právě, o kterých si myslím, že píšou takovýhle věci, tak bohužel dost často jsou vidět, i když vůbec nic neznamená, je nic neumějí. No, nedá se nic dělat, tak prostě je to tak, jak to je, ale country muzika na Color Music Radio rozhodně patří. Aspoň já si to myslím, byl to můj nápad. Já kdysi jsem rozjel vlastně jsme rozjeli na rádiu Hey, tenhle ten pořad, ale to je zajímavé, já jsem si myslel, že tam to zapadne, tam to nezapadlo a pak jsme se rozhodli to dát na Color Music Radio, protože ty reakce nebyly vůbec špatný ani na tu muziku a vůbec tak na ten pořad celkově, jak jsme to rozjeli. No a je to tak, jak to je, mám z toho radost, já ACX miluju, tenhle pořad, teď už nejhranější song v country muzikce, v amerických rádiích, Ella Langley, Morgan Wallen, Can't Love You Anymore.

tak tyhle ty ovládají současnou country muziku ve velkým stylu. Morgan Wallen už dlouho, ale Ella Langley, ta se teda rozjela taky. No, ovládají taky celonárodní žebříček v Americe. Morgan Wallen má teď novou věc, která se jmenuje Been My By Now, tu jsem vám pouštěl nedávno. No, tohle je aktuální věc, Ella Langley, Morgan Wallen, I Can Love You Like, ne, I Can Love You Anymore. No a my jedeme samozřejmě dál. Color Music Radio. Holiday Edition.

je docela, jsem zvědavý na tu její desku, jak to bude znít. Každopádně tato ukázka nezní vůbec špatně. Tak jsem si vzpomněl na Jungle, kterých vlastně současná věc, to se jmenuje

taková zajímavá věc, ale pořád ještě se to dalo docela poslouchat, bych řekl. To rozhodně. Kendrick Lamar, tohle ta věc I. Tohle bylo na albu, jak se to jmenuje, To Pimp a Butterfly. No tak rozhodně to byla dobrá deska, to je jasný. Ta mě hodně bavila, to je pravda. Teď už Kelly's.

také, včera jsem se tuhle věc spouštěl dost nahlas, také přes ty svoje bedny tady, co mám. No, je to nádhera. Já tenhle mix úplně miluju, vlastně tuhle věc. A ještě, že se objevil to na ten parádní 7-minutový mix. Baby Be Mine. Nádherný vokály, pěkně si to šlape, tiká.

tak to je už zakopaná věc, hodně stará. Love You Up, tak se jmenuje ukázka. Tohle jsou Midnight Star.

No tak a vysemplovaný tam byl tedy Bobby McFerrin. Jinak Love You Up, tohle to byly Midnight Star. To byl ještě závěr a samozřejmě The Weeknd, tedy ne zpěvák, ale název pecky. Ten zpěvák se jmenuje Kenny Latimore. A to, že je víkend, to je jasný. To je jeho docela úspěšná věc v jednom takovém remixu.

Tak věc, která se jmenuje Weekend. Tohleto je zpěvák Kenny Latimore. No, taky závěr dnešního vysílání. No, ale jenom co se týče tedy Holiday Edition. Za chvilku už další program na Cologne Music Radio. Jinak moc vás zvu na ACX v sobotu v 10, v neděli ve 20, American Country Express. No tak to je jasný, to je o country muzice. A jinak mějte se krásně, pěkný víkend a zvládněte ty horka. Hlavně ať je vám dobře. Mějte

0: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. levnematrace.eu.
1: Co je sladký a přitom v pohodě?
2: Ravito.
1: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
2: Ravito.
1: Co je bio a bez přidaného cukru?

0: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotač.
1: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
0: Nalaď si Fonotač.
1: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotač?
0: Fonotač.
1: No tak to roztoč.
0: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
2: Color Music Radio.
3: Bylo 12 hodin. Color Music Radio. Kdo vládl světu, když hitparádám vyvodili Cool and the Gang?
4: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
5: Dáteli se v těchto dnech na cestu do Gotwaldova.
3: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
5: Přijedete zcela určitě do Zlína.
3: Co hrála rádia, když se ještě dala poslouchat?
6: Single Story, stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
3: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půl měsíce v sobotu v 16.
6: Se Zuzanou Maxa.
3: Single Story.
7: Let's party. Have a good time.

a Soul, Lost Melody. Fresh díl čekej klasicky v pondělí. Reprízu můžeš poslouchat ve středu ráno a v pátek odpoledne. Lost Melody. Lost Melody.

Našem kolíbalem o kultuře, muzice, souvislostech a dění kolem nás. Příjemný poslech.

Bill Withers, samozřejmě jeho legendární skladba Ain't No Sunshine and She's Gone, ale pouštím záměrně na úvod dnešního poledního menu právě tohleto song, protože slunce je aktuálně velmi přítomné a velmi horko máme všude možně. Myslím, že ať už posloucháte v Karlových Varech na západě, anebo na tom nejvýchodnějším vysílači u Znojma, nebo vlastně v Opavě, tak myslím, že máte právě teďka solidní horko. To znamená, že she don't gone, she is here. Láska je tady všude přítomná. Od mikrofonu srdečně zdraví Lukáš Kolíbal, společně s otcem Fura vás budeme provázet následující hodinou. A ten Bill Withers, toho pouštím v souvislosti s tím, že minulý polední menu jsem vám pouštěl tři dámy, které se říkají The Womack Sisters. A říkal jsem, že jsou, že jí vlastně strejda je Bobby Womack a zároveň, že jsou příbuzný s Alem Green. A tak jsem si říkal, že by právě Bill Withers a taky Al Green mohli být dobrými úvodními tracky dnešního poledního menu. Za chvíli budou následovat třeba taky Anderson .Paak a další. Ale tyhle ty sedmdesátkový souly R&B jsou prostě nadčasový. Tak přeju upřímný poslech. Srdečně zdravím Martina Svátka a všechny naši kolegy a vás všechny, kdo posloucháte Color Music Radio právě teď a tady.

debutové album. Na značce Dubtone Records. A musím říct, že mě to hodně baví. Tenhle ten soulový zvuk, v kterém budeme teďka ještě chviličku pokračovat, protože si dáme pána, který se jmenuje Cody Chestnut. Objevil jsem ho díky filmu Block Party Davea Chappella. To je takový ten hudební polodokument, kdy Dave dal dohromady koncert snů, na kterém vystoupili Roots, dali se tam dokupy Fugees, tehdy ještě Kanye, Jill Scott a mnoho dalších. Nádherný koncert Block Party Davea Chappella. Krásná vzpomínka i hlavně díky filmu od Michaela Gondryho. No a v tomhletom filmu tam hraje na kytaru takový týpek. Ani tam nemá žádný titulek, jen tak tam hraje na kytaru a krásně zpívá. A objevil jsem později, že se jmenuje Cody Chestnut a že má dvě moc hezký desky a tohleto je z jedný z nich, která se jmenuje The Headphone Masterpiece a ta skladba, ta se jmenuje The Seed. Semínko, tak pro všechny zahradníky, zahradnice.

Sliboval jsem vám Andersona Páka, tak tady je. Rovnou i s Hendrikem. Za chvilku třeba taky brand new single od Restovskýho. A taky má hodně zajímavou věc venku MCG, takže malá ochutnávka z labelu Ty

0: Co má říct?
1: Admirál Kolíbal je bůh! A poslouchá Color Music Radio.
2: Tak to je to.

Sorry za těch pár slovíček, který by možná na jiných rádích vypípli a věřím, ale věřím, že jste dostatečně zralí, že to s vámi, že vás to spíš třeba pobavilo. To byly dvě novinky, myslím, že premiérově na Color Music Radio z labelu Ty nikdy. Nejprve Rest a Killing Skills věc jménem Freeman, kterou nahrál těsně předtím, než měl nehodu na motorce. A je po operaci, ale viděl jsem nějaký storíčka, že už běhá 2 týdny od po operaci, tak kamaráde, klobouk dolů. A to byla věc jménem Freeman a v zápětí poté jeho parťák z labelu MC Gay společně s Hobsinem Clarkem a jejich společný single jménem Jsou hvězdí, který vyšel teď 4. srpna, takže oba dva ty songy brand new. Pode mnou tady Jay Dilla, jedna z jeho klasických instrumentálek. A když jsme u českého rapu, tak letos vyšlo taky skvělý album od Prago Union, který se jmenuje Nekorektum.

A právě z této desky vám zahraju věc jménem Hledá se Rým, v který hostuje Poly Garand. Jako pozvánka na 7. srpna, což znamená v pátek večer, premiéře dnes večer v Jablonci v pivovaru Volt Prago Uniona Poly Garand. A tady teď na koloru v rámci poledního menu si dáme jejich společnou věc právě z alba Necorrectum, která se jmenuje Hledá se Rým. A když už máme instrumentálku, tak bych rád ještě dala shoutout pro parťáky tohoto pořadu. Rowito Ice Cream. Bio Ro zmrzliny ze Šumavy. Který jsou Ro. R-A-2-T-V. A poděkování taky MacParts.cz, který se mi starají o všechny věci kolem Macintoshe, ať už počítače nebo telefony potřebujete servisovat, tak doporučuju. U pražského povstání mají servis a v neposlední řadě taky poděkování pro nakladatelství Dharma Gaia, který nás zásobuje nádhernýma knížkama už skoro 34 let. A zdaleka nejenom o buddhismu a o meditaci, ale třeba i japonský haiku, ekologie, zahradničení, psychedelika a seberozvoj, jakýmkoliv způsobem kreativním to chcete pojmout. dharmagaia.cz. A teď už Prago Union a Poly Garand s pozvánkou na páteční jejich společný koncert.

0: i vaše. Ty pocem, hele, co jsem zase našel.
1: Já se ségrou poslouchám mámu s tátou a máma s tátou poslouchají Color Music Radio.
2: Color Music Radio.

Posloucháte Color Room Music Radio a polední menu, od mikrofonu srdečně zdraví Lukáš Kolíbal a teď malinko změníme zvuk. A protože bych vás rád pozval na dva koncerty, které chystám na začátek října. A díky kterým spouštím takovou novou koncertní sérii, kterou jsem nazval Prague Out of Box, neboli mimo škatulky. Protože většinou pořádám koncerty, které jsou převážně ze světa reggae, nebo hiphopu, nebo world music, ale občas mi přistane na stole zajímavá nabídka, která je trošku mimo škatulky, a zrovna teď se mi to stalo dvakrát za sebou, že mi přišly dvě hodně zajímavé nabídky na kapely, které nejsou sice úplně v mý hudební oblasti, ale říkal jsem si, právě možná dobrý vyskočit i z těch vlastních zaběhlých škatulek, a když slyšíte, že to je dobrá muzika, že s váma nějak rezonuje, tak jí dát prostor a zkusit zrealizovat pražský koncert, protože Praha má dobrý renomé ve světě jako město kultury. Zdravíme samozřejmě všechny ostatní FM a moc bych to přál všem těm dalším městům celé republice, aby kulturou dýchala mnohem víc. No a v rámci toho proběhne na začátku října hned ten první víkend 3. a 4. hned dva koncerty. V sobotu se představí v Praze poprvé parta jménem AO, nebo AO, která je z Belgie a zpěvačka je napůl Portugalka, napůl z Mozambiku. To znamená, má blízko k portugalskému saudáže a zároveň ta kapela celá je z Belgie a dělá vlastně velmi zajímavou eklektickou muziku, který je elektronika, v který je právě mnoho různých škatulek. Tak jsem vám chtěl znát ochutnat z jejich letošního alba, který vyšlo na jaře a jmenuje se Malandra. A pozvánka na 3. října Praha, Davidská klubovna, kde je velmi limitovaná kapacita, tak pokud vás to zaujme, tak neváhejte, lístky jsou na Go Outu. A ta kapela se jmenuje AO a nad tím A je taková vlnovka.

Tak, malinká ochutnávka, jak zní tato parta, která žije v Belgii, která se jmenuje AO a která 3. října se premiérově představí v Praze v Davidské klubovně, blízky na Go Outu. No a díky tomu právě jsem spustil novou sérii jménem Praga Auta Box, neboli Mimo škatulky. A zatím jsou v plánu 2 koncerty a budou hnedka po sobě, den po sobě. V sobotu budou AO a o den později v neděli 4. října v Kafe v lese vystoupí kapela, která prozvěnuje z Ukrajiny a z Kyjeva. A jsou to 4 mladí a hodně šikovní muzikanti, který si říkají Hypen Dash. Psáno Hypen Dash. A hrajou jazz, ale v moderním podání slyším tam hip-hop, elektroniku, rock a mnohem víc. A teď jsem objevil, že mají single s Tamarou Kramar, který se jmenuje Pilgrim. A ten si dáme právě teďka. Poskouváte polední meny? A tohle je pozvánka na 4. října do Kafe v lese.

Tak, to byly Hype and Dash a Tamara Kramar s pozváním na první pražský koncert Hype and Dash, který jste mohli letos vidět třeba na festivalu Pohoda, a Praha je může poprvé zažít 4. října v Kafe v lese a v rámci seriálu Auta Box. Tak a úplně na závěr vlastně si dám, budem pokračovat na jazzový notě. I když zároveň i tohle to je tak jako docela dobře mimo škatulky, když to jsou jazzoví muzikanti, tak album tady oficiálně spadá do žánru R&B a soul. Parta jménem Dinner Party, což je hodně All Stars tým muzikantů, vydali druhý album jménem What You Bring In a je to jako brand new, úplně nový kousek, který vychází dnes. Takže jste první možná v republice, který slyšejí tenhle song, který se jmenuje Stargazing. A my se dáme pěkně od začátku, od mikrofonu už se s vámi loučí Lukáš Kolíbal. To bylo polední menu pro pátek a pro neděli. A pondělí snad čerstvé polední menu, krásný víkend. A ještě jsem měl jeden tip vlastně pro vás. Vedle poděkování parťákům Darmagaya, MacParts.cz a Row with Ice Cream jsem chtěl ještě dát pár tipů na ty horka. Pokud je to pro vás těžký, tak nečekejte s pitím, až bude temný žízeň. Rada od lidí, kteří pracují třeba na egyptských vykopávkách, je, že prostě každých 10 minut si cucnou vody. Ne žádný sladký nápoje, ale prostě voda, čistá voda je nejvíc teďka, ale že prostě upijete každých 10 minut trošičku, nepít na ex, klidně vypít 15 sklenic vody denně, ale pomalu, a asi se budeme muset trochu přizpůsobovat subtropickému klima. Byl jsem v Itálii nedávno a moc se mi líbila jejich pracovní doba, hezky pěkně ráno od 9 do půl 12, pak čas pro rodinu a pak třeba 15 až 18. To je krásná pracovní doba, ne? Čímž nechci nějak zlehčovat těch 33 stupňů, co nám měřili v moři u Malorky, to mi přijde, že je přes zvěst El Niño. Ať některý politici, lomeno biznismeni, říkají, co chtějí, tak je stále tepleji. A fosilní lobbysti tomu dost napomáhají. Tak jo, otec Fura a admirál Kolíbal, dnes polední menu a na závěr Dinner Party premiérově na Koloru. Krásný odpoledne, čau.

0: MCAR Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od MCAR Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
1: Color Music Radio.
2: Byla jedna hodina. Color Music Radio.
3: Color Music Radio. Hudba všech barev.
4: You know when there's a party going on, I mean there's a party in the

0: Už vás nebaví dlouho odcházející maily, kolegové mizející z videohovorů a nekonečné stahování prezentací? Tak už nečekejte a zbavte se špatného netu. My jsme JM Networks. Malé a velké firmy i nejnáročnější klienti v Praze a jihovýchodním okolí. Připojte se k naší síti tou nejvyšší rychlostí a kvalitou. JM Networks. Řešíme na míru vaše požadavky. www.jmnetworks.cz jmnetworks.cz.
1: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
2: Color Music Radio.
3: Byly 2 hodiny. Color Music Radio.
4: Now this is the point, right? This is the point where we need to show you the difference between my funk and your funk. I mean, there's a difference, right? I mean, this ain't about hating, it's about creating. Now Candy baby, can I talk to these people? I need to show them what it is about.

Ahoj, koračky a koráci. Ano, Bassomatic. Ta skupina, za kterou stál William Orbit, který, jak se ke mně dostala zpráva před pár dny, nás opustil 23. července. Já doufám, že se má na onom světě skvěle.

0: Jan Chlapík byl vynikající hudební producent a jak mnozí říkají a pravdivě vizionář. Posunul muziku už dávno hodně dopředu. Vlastně myslím, že bychom si z něj měli mnozí, kteří děláme muziku, vzít příklad, aby to nebylo nudný a naopak pestrý. Zvukově hutný. Postaral se rovněž o hit Madony Ray of Light a hodně se podílel i na celém albu. Ovšem mnohem dříve ještě spolupracoval s Madonou třeba na
1: Come on, baby.
0: Remixu týhle její pecky Justify My Love.

Dream Orbit byl taková hvězda. Já věřím, že někde pořád září. Že si samozřejmě mohl dovolit zremixovat i věcičku od Erasure s názvem

herečkým, který bude jim Orbit. Je zakladatel labelu Guerrilla Records. Vycházely hodně zajímavé syrové, technové věcičky. Taky něco má. Vlastně i ten remix je uveden jako, že pro ten label.

A dostali jsme se k veselější tematice, protože včera, pokud teda posloucháte v premiéře v neděli, tak včera v sobotu 8.8. ten včerejšek, kdy byl Mezinárodní den koček. Tak vám pouštím partičku Catwash. A jejich otázku, jestli jste někdy viděli mluvící kočku. Have you ever seen a talking cat? Yeah, yeah.

ho tady spolu s Daphonicem na věci Clap Your Hands, která se nachází na malém singlu Scratch Art Breaks Volume 2, který vyšel před pár měsíci.

posloucháte Vinter na premiéře, tak máme 9. srpna. A v tom případě je to právě dnes, kdy nasemplovaný Curtis Blow slaví 67. Cause I'm Curtis Blow and I want you to know that these are the breaks.

Barevná. Půl hodina. Honzy. Martina. Barevná půl hodina. Honzy Martina. A tentokrát také kratší. Z časových důvodů. A příště zase skoro celá hodina. Tak čau. Hlavně žijte blaze. A ne na půl. Kolečky a koleráci.

0: sladký a přitom v pohodě.
1: Ravito.
0: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
1: Ravito.
0: Co je bio a bez přidaného cukru?
1: No přece Ravito.
0: Jahoda, čokoláda a rašít.
1: Ravito zmrzka. Feel good mlsání.
2: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
3: Color Music Radio.
4: Byly 4 hodiny.
5: Color Music Radio.
4: Kdo vládl světu, když hitparádám vodili Kool and the Gang?
6: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
7: Vydáte-li se v těchto dnech na cestu do Gotwaldova?
4: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
7: Přijedete zcela určitě do Zlína.
4: Co hrála rádia, když se ještě dala poslouchat?
8: Single Story, stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
4: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půl měsíce v sobotu v 16.
8: Se Zuzanou Maxa.
4: Single Story.
9: DJ Luděk Pokorný vám představuje Hits Panorama. Tento skvělý pořad plný dance music, soulu, R&B, smooth, club classics můžete poslouchat na Koloru vždy každou sobotu v pravé poledne, tedy ve 12 hodin, to v neděli ve 14 hodin v repríze. DJ Luděk Pokorný, Hits Panorama, Color Music Radio, hudba všech barev.

0: ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvuťek poslechu pořadu Fonotouch.
1: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
0: Nalaď si Fonotouch.
1: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
0: Fonotouch.
1: No tak to roztouch.
0: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
2: Color Music Radio.
3: Bylo 5 hodin. Color Music Radio.
4: Francouzské vychytávky. Vychytané lahůdky frankofonní hudební scény každou neděli ve 20 hodin na Color Music Radio.
5: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Radio. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info od sebe.
6: Oh, Mixdown sind muzikálische Spezialitäten, ja?
5: Ja.
6: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosa podcastu na webu radiocolor.cz.
7: Let's party, let's party. Have a good time.

0: Music Rádio.
1: Bylo 7 hodin. Color Music Rádio.
2: Francouzské vychytávky. Vychytané lahůdky frankofonní hudební scény každou neděli ve 20 hodin na Color Music Rádiu.

Další díl našich letních speciálů na téma Megamix je tady. No a opět spousta známých i méně známých jmen kapel, zpěváků a zpěvaček. Samozřejmě z diskoscény, s těžištěm v 70. a 80. I když dnes zabrousíme i do 60. Nechte se překvapit a to bude hned v první hodině. Premiéru máme každý pátek večer mezi 8. a 10. a reprízu další čtvrtek nad ránem mezi 1. a 3. Playlist řeknu sice na začátku první i druhé hodiny, no ale i tak bude následně na našich webovkách, tedy radiocore.cz, kde si v sekci podcast můžete vše stahovat, no a nebo poslouchat. Takže nic nebrání v tom, abychom se nevrhli na ten playlist. Zatím hodiny číslo 1. Obrovské jméno, obrovský talent. No a hlavně její současné koncerty jsou stále vyprodané. Kylie Minogue, pak z Německa Silicon Dream, kteří patří do takzvané frankfurtské školy. Na konci 80. to byl prostě fenomén. Něco úplně zcela jiného, takže ovládali diskotéky nejenom v Německu, Rakousku a Švýcarsku, ale u nás. No a následují mý oblíbenci Kool & The Gang. Mimochodem, ti vystupují a skládají novinky stále. Pak Italo Disco Mix, jak jinak než 80. No a k tomu se hodí i skupina Fun Fun se svým megamixem. No a jako tečka avizované 60, i když v diskohávu. Sadím se, že tohle, jestli slyšeli jeden nebo dva posluchači, bude to moc. I já se přiznám, mám to sice v archivu, ale ještě jsem to neslyšel, takže i pro mě to bude premiéra. Stars on 45 a The Supremes. Tak se pohodlně usaďte, otevřete si nějaké dobré pití, otočte na grilu maso, ať se vám nespálí. No a jdeme na to. Pavel Varta přeje hezkou zábavu a teď bude odpočítávání a hned zatím Kylie Minogue.

0: cielo, el artillero.
1: Sardara poxido narice zaitrepello.

Viva Bolero, tak to je jeden z největších hitů téhleté skupiny, která se jmenuje Fun Fun. No a já tady mám tři postřehy. Já jsem si všiml, že do těch všech Italo Disco mixů cpou pod tlakem ten kašel od skupiny Scotch Disco Band. No a další postřeh je ten, jak tam u mě zamixovali Kylie Minogue. No tak já nevím, Italo Disco to není, ale dobře, dobře, hodilo se to tam. No a třetí postřeh je ten, že jsem si právě od téhleté skupiny vypůjčil něco na mojí

Hodina číslo 2 našich megamixů je tady a vy se můžete těšit na 6 kousků od 15 do 4 minut. Ten nejdelší bude hned na začátku, ale co bude, za chvilku řeknu. Premiéru máme každý pátek mezi 20. a 22. hodinou a reprízu další čtvrtek noci mezi 1. a 3. Playlist po vysílání na radiocore.cz, kde si pod záložkou podcast vše stahujte a nebo poslouchejte. Takže ten nejdelší mix pro tuto hodinu, to je směska výtvorů pánů Stock, Aitken a Watermana. Tedy různí interpreti, zatím naopak interpret jeden, i když bráno jako skupina Sister Sledge. Pak skočíme do Bavorska, konkrétně do Mnichova, kde nás čeká nejkratší mix a zároveň kapela Spider Murphy Gang, v jak jinak než bavorském dialektu. No schválně, kdo tomu všemu porozumí, má u mě jedničku s hvězdičkou a bude to rock and roll. Pak dvojka, Erasure a jejich DMC Mix. I Italo Disco, potažmo David Lime nesmí chybět. No a na závěr to, čím jsme začínali, tedy SAV v podání Mel and Kim. Takže mě nezbývá, než popřát skvělou zábavu a ničím a nikým, zvláště ne sousedy, nerušený posech. Jo a ještě kdo vám to vlastně přeje? No jasně, moje jméno je Pavel Bárta a tady už jsou Stock, Aitken, Waterman a jejich

Ne, ne, žádná B kategorie, ale A Deluxe, tak to je David Lime a u mě, nebo chcete-li za mě, patří do první desítky těch nej-nej interpretů Italo Diska. No nic, za malou chvíli musíme končit, ale kdo chce tančit dál na Music Only až do dvou je Retro Party, stejně jako zítra, s tím bonusem, že mezi 8 a 10 večer je Best of Zlaté disco z mého vídeňského archivu, to samé v neděli, ale liší se to skladbou a vybírá Harry Winklehofer. No a já doufám, že bude mít opět šťastnou ruku. A pokud máte stížnosti ne na mě, ale na něj, tak tady bude na koloru zítra Kuba Melín s Lahůdkami, no a pak i Martin Svátek a já zase za týden. Takže i když se opakuji, užívejte léta, je strašně krátké, prostě každou chvilku, jinak budete litovat. No a když už nic, tak si pusťte mu Party a hned vám bude líp.

0: Pořad vám přináší penzion u Janča v Lednici na Moravě. Útulné ubytování, kde se budete cítit jako doma a za příznivé ceny.
1: V dnešním světě komputerů,
2: Studio pro digitalizaci Opava nabízí přepisy vašich audio i videokazet a 8mm filmů na DVD nebo flashdisk.
3: S naší profitechnikou převedeme vaše domácí nahrávky do digitální podoby.
2: Napište nám na studioopava@centrum.cz nebo na číslo 776 006 476.
3: Zachraňte vaše staré vzpomínky z videokazet. studioopava@centrum.cz.
4: Sponzor pořadu.
5: Dámy a pánové, vítáme vás na palubě raketoplánu Dreamflight. Cíl našeho letu je planeta snů. Cesta potrvá 1 hodinu a zpříjemníme vám ji chill-outovou hudbou. Pohodový let a příjemný poslech vám přeje z řídící kabiny Color Music Rádia Hanka.

Posloucháte Color Music Radio a pořad Dream Flight s Hankou.

Posloucháte Color Music Radio a Dream Flight s Hankou.

Dámy a pánové, jsme v půli naší cesty s raketoplánem Dreamflight a stále vám pouštíme pro vaši pohodu chill outovou hudbu. Cestujeme na planetu snů a příjemný zbytek letu vám z řídící kabiny Color Music Rádia přeje Hanka.

Vážení cestující, Dream Flight s Hankou najdete také v podcastu na webu radiokolor.cz a na facebookových stránkách pořadu. Příjemný odpočinek u poslechu chill-outové hudby vám přeje Hanka.

0: Dream Flight. Hudební pořad na dobrou noc s chilloutovou hudbou pro relaxaci a uklidnění vaší mysli. Dream Flight. S Hankou.
1: Poslouchejte vždy v pondělí a čtvrtek po 23. hodině
0: na Color Music Radio.

Dámy a pánové, za chvíli dokončíme dnešní let a budeme s naším raketoplánem přistávat na planetě snů. Děkujeme, že jste využili našeho vesmírného programu Dream Flight a nezapomeňte, že odlétáme pravidelně každé pondělí a čtvrtek ve 23 hodin pozemského času. Na rozloučenou vám ještě z řídící kabiny Color Music Rádia pustíme poslední skladbu. Dobrou noc a na příští let se s vámi těšíme.

0: Pořad vám přináší penzion u Janča v Lednici na Moravě. Útulné ubytování, kde se budete cítit jako doma a za příznivé ceny.
1: V dnešním světě komputerů,
2: Studio pro digitalizaci Opava nabízí přepisy vašich audio i videokazet a 8mm filmů na DVD nebo flashdisk.
3: S naší profitechnikou převedeme vaše domácí nahrávky do digitální podoby.
2: Napište nám na studioopava@centrum.cz nebo na číslo 776 006 476.
3: Zachraňte vaše staré vzpomínky z videokazet. studioopava@centrum.cz.
4: Sponzor pořadu.
5: Color Music Radio.
6: Byla jedna hodina. Color Music Radio.
7: Color Music Radio.